ty sabíš, če ty z nich chtěš fegary. Če ty z nich chtěš fegary, tak, ať jeho tak kališu, ty nidě šu ty